Milá, přes tu dolinu uslyšíš o mě smutnou novinu. Na té dolině loučka zelená, nechoď tam, Janko, zabijí tě tam. Když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně kostí hromádka. A z těch kosteček bude zámeček. Budou povídat, byl to syneček. Yeah.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky.

za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělníka.

0: Rádio Folk, váš klidný prostor.
1: Je krátce po třetí.
0: Vlna pohody v moři Komerce. Rádio Folk.

jo, těch slov padla ještě spousta a mně se věřit nechtělo, že nezbylo srdce kouska, že za to moh jen srp a kladí.

málo co je krásný, tak jako noční Praha, ale třeba si to právě ty. Tramvaj jezdí zleva zprava a kolem světel jak rosy balby z konfety. A černá, černá, černá je barva tvejch vlasů a noční Vltavy. Já zažil už víc zim než ty a ty moje vlasy jsou sůl a pepř. A černá, černá, černá nosit jinou barvu, to tě nebaví. Jsi tichá jak sova sněžná, bez hnutí, beze slov, no tak to mi věř.

Málo co je krásný, tak jako noční Praha, ale třeba si to právě ty. Tramvaje jezdí zleva zprava a kolem světel, jak rozsypal bys konfety. A černá, černá, černá je barva tvých vlasů a noční Vltavy. Jsi tichá jak sova sněžná, bez hnutí, beze slov, no tak to mi věř.

se noří. No, není divu, vždy nám tu hoří. More i pro Boha, už chytáte, že stěny jsou nakřivo, jak

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Mám tisíc otázek a hledám odpovědi o hvězdách nad námi a jestli všechno vědí. Mám tisíc otázek a čas tak rychle běží.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Bylo jich víc, já použil snad už sedmou.

ani trochu rád. Už jsem mrzák hotovej a hex mi šus mám tutovej a vokem cuká neurotickej tik.

vesnici Richta, tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl před nimi to dveřmi, tváři výraz chápající dovnitř Ríšu vedl, a ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl.

Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka. Tady se to startuje a tak se dává dvojka. Já vám povím, to dá rozum, když červená blikne. No tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál.

říci rozvitou větu na retu, vystupovat trpaslíci, nezmokli jsme, už jsme tu, v osadě honců, kravských zvonců, kde pokrok nezůstal stát u dveří. Kytary máme od Japonců a struny v letu větru hašteří. 7 betonových soklů,

seren. Jak útěk z biče otrokáře, jak vězeň uvolněný z pout, každý z nich rozjasní své tváře, jak mile do nich pusím prout.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

důvodů prostých, právě jsem překonal ostych, už si mě vodíš na niti, to chlap cítí. Tužka mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky, situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie.

moje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí to chlapci ti. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se práší.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Jen třísky tlaních, nic víc nemám na nich. Když jsem tě kolem ramen vzal, řekla jsi, kam pak jedem. Na stole pití s ledem, do krve jsem se pořezal.

Jdu cestou pustým žlebem, skály se hladí s nebem, skončila doba Venuší. Ten pravěk zůstal ve mně, jsem strom, ty jsi má země, schod šaty už ti nesluší.

lesy spánel. Tak dlouho jsme tu stáli, nebyl čas na útěk se dát. Všechno to žhavé listí letí, na klíně přistane ti, dnes v noci jako prvněkrát.

od nádraží v lese panském plačinou se propíjíme. Hořká stéka po skle prasklém, nedožijem do večera. Míní starý zbytý přítel, pod nohama stoupá hora. Slyším ho, jak mlho

Panském lese, 9 neděl. Pozdrav pošlu po nevěstě. Vladimír má smělil pech, ubíjí se po hotelech. Já si dávám v mlhách rande.

před očima jasný cíl. Kolumbem byl bych rád, ale kde pak bych to zvlád? Já jsem na tak velké činy příliš obezřetný typ. To, co zvládl by snad jiný, nedokážu bez pochyb. Tak pečlivě vždy vážím rub a líc, až neudělám nic. Napoleon vytáh břitce s vojskem na dalekou Rus a to mohl doma na Korzice jít na vinařský kurz. Napoleonem byl bych rád, ale kde pak bych to zvlád? Já jsem na tak velké činy příliš obezřetný typ. To, co zvládl by snad jiný, nedokážu bez pochyb. Tak pečlivě vždy vážím rub a líc, až neudělám nic. Ku příkladu, kdybych teď měl napsat nějakou písničku,

Nebeský oko všechno vidí, dívá se z hora dolů na lidi, i na to pískoviště, kde ti Tonda, co už chodil do první, ukrad dinosaura z Kinder vajíčka. A viděla to i Anička. To bylo tenkrát v 96. Ty jsi ho chtěl zpátky a tak si dostal pěstí a byla to první lež a první křivda a útok. Ani ta Anička už tě nebude chtít. Utekl si s pláčem za panelák, chtěl si Supermanem být. A blbí dospělí tě vůbec nepochopili a zmlátili tě za to, že jsi přišel domů až ráno z hřiště, ale ty jsi věděl, to je teď a příště bude příště a tušil si, kluku, teď už to bude dobrý. Už máš vybráno, všechno zlý vybráno, z osudu vybráno. No ale pak táta někam zmizel, vyklidil svoji poličku a máma plakala modrým okem a ty zhledal svoji Aničku a doufal si, že to bude fajn a říkal si, mami, my už nikdy nebudeme sami. Pak ses poprvé brutálně zamiloval do čarokrásný vokatý voňavý holky, jak jinak. Studená sprcha honila chlapy a pekla jim v dolky, každej ti říkal, je to andělská mrcha, ta tě zdrchá. A ty jsi mu samozřejmě nevěřil.

pořád taková zima. Voda vzala lávku přes potok a člověku je nějak divně i mezi svýma. A ať je sad letos nerodil,

tam vzadu vykáceli sad. Kořeny vyhodili do povětří. Viděl jsem je tu už tolikrát. Pokaždý Alan znovu zvětří. Přál bych vám je vidět, jak se těch

Včera jsme ztratili souseda, prostě se nevrátil z města. A kdo si se jeho sestry ptal, pre, jestli ho někdo nehledá. A pak se tak divně podíval a řekl, takže nebyl tady.

Pocítíte blízkost záhuby, ale člověk nic nedozví se nic. Bojíme se jen strašáku, něčeho z hlavy něčí, ale nepřivedou nás ke strachu doopravdická nebezpečí. To nikdy.

si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus. A zvolna trousil trus, byl jeden autobus, byl jeden autobus.

Bratenci zpíval blues, byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus, nechodil voz.

sedít se pod pietou, spali se omeletou, hlasitě nadávali na pitomou nudu, čmárali po pětě, pozdraví Marietě, kterou si půjčovali, neznají cestu du. Jednu neděli polní zabalili, poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili.

Písce však neučila, tak nápis pohladila, písmena rozmazala.

0: kvete oheň kvet, a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráščitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýd zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýd strašlivě se začal smát, by slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýd. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil, střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej lidi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýd se svojí bandou pil. Ten Rýd jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýdův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ať jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce. Příhoda, vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo, pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, Příhoda, ten znal tunely. Příhoda, byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na Příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí, pasažeři volají, pane strojvůdce, zabzděte, dyť jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí, hajci zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás, Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet včas.

Vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Slunce jde dolů, dotkne se obzoru a spolkne i svůj vlastní stín.

do školy all right. Miss Lonely, a tak si mohla znát, jinak je to snadný žít. Ale tak bejt bez domova sám, to tě v ní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit. Díbela si se

nemá žít. Kdo ti to moh líp vysvětlit, jenže kdo vyplní prázdnotu v očích tvých a ukáže ti nenalézá se zdviž. Teď už to ví.

zklamaná. Všichni lidi pijou a pijou, nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstýnek a nebo ty hodinky a někomu to střel. A buď už jednou trochu veselější.

co se ví na břehu o království prázdna, co pošeptá hrázný, co vyzvoní váza, za koho vydává se, kdo klimbá mezi spánky na trůnu za očima. O čem si sní, na koho podobá se a o čem zpívá, za koho vydává se, kdo klimbá mezi spánky na trůnu za očima. O čem si sní, na koho podobá se a o čem zpívá. Udna se mi.

se podá. Až ožení se přeletí přes hladinu píseň kruhů a kočí vymění obrok za ostruhu. Teprve po výlovu uvěří slovům porybného, že bude zase znovu, co kdysi bylo a co už není.

kontrola. Ručičky ukazují 4-0-0-1, z nich se hnula, vše se točí dokola. A krásná Margita, tanečnice smrti,

Nad obzor vyfukuje houf komínu, svý šmanty dopadají na tuje, průvod a muzikanty zpívají a vytrubují, jak se dnes pěkně žije, soudruzi agitují, jaké psát poezie. Takové bylo dětství, je v tahu chvála Bohu, a já mám vlastně štěstí, že co chci dělat mohu. Kolik jich asi bylo minulých generací, těch, co je zahubili na nucených pracích. Ještě se jenom míří, ještě to nespustili, jen pavouci a štíři myšlenky ozdobili. Porád je v zádech cítím, že už se zase derou, než vystartují svitím strašidelně měs. Nenažraní a líní od věcí papaláši, co lež mezi vás vklíní Kainové a Jidáši. Co jsem jich cestou střetnul a už jsou tady zase, podrazy keci střetnul, co papaláš, to prase.

byli na nucených pracích. No a tak tajně doufám, že se už nezúčastním, a když si nikdy zoufám, no tak se prostě zmastím. Lepší nezastihnout tu smutnou periodu, raději se smrtí vyhnout, nežli zas do průvodu.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Chovám doma mloky, mám jich plnej byt. Chovám doma mloky, mám jich plnej byt. Ráno po baráku lezou, bytná mi to nechce odpustit. Má bytná to je ženská, je jí asi 25.
2: Bytná, bytná to je ženská,
1: je jí asi tak 25
2: let.
1: A to její tělo bych tak

jsem jí vyznal lásku, ona jen zvedla hlas. Tak jsem jí vyznal lásku, ona jen na mě zvedla hlas. Že až se mloků zbavím, tak můžu přijít zas.

Tohle blues je tu ze smutný, tohle blues je smutek sám. Tohle blues je tu ze smutný, tohle to blues je smutek sám. Tohle blues je tu ze smutný, vždyť vám to povídám.

protože potom zas ty sanitky jak sněžný sovy, co lítají jinudy a dlaně plný skla, dlaně plný skla, co všeru nevytáháš, jen to tak skřípne.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

refrénu zahrají samopaly ve jméno humanity. Itali, koledy hladem ti žaludek zpívá, v refrénu zahrají samopaly ve jméno humanity. Ve jméno humanity.

ruse se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co by pil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

věci se malíř stává snílkem. Na zahradu přistál talíř a Marťan s tykadýlkem. Strká nosík do hlíny, on pozoruje broučka. Odpusťme to malíři, že mládí hltal součka.

a zase někam odjít. Na ubru se zůstá jen propálená čára. Od plasmových mot

na zeď tapetový moře, karibský těla mezi palmama. V oblacích tuzemskýho kouře je tvoje tvář tak trochu nedodělaná. Malířům tě na to stačí štěpec a jeden smělý tah. Něco ti chybí, ale já jsem slepec, který to nikam nedotáh.

teda mluvíš, všechny nějak přesvědčíš. Jak hluboko pod kůží tě mám, v tom zvláštním násilí jsi sám, možná tím všechno je

0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: V hospodě na pranýři dneska vůbec nezapadá

veze vás v každém počasí. V očích máte smrt a na tacháči 15 nebo 20.

furt ještě chodil po zemi. Všechny nás to pomyšlení sebe.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

než vyjdeš z domu, než cvaknou vrátka, hoď ještě pohled, hoď do zrcátka, jestli máš tvrdý puky a rysy, jestli pod krkem to, co má viset, to, co má viset, visí. Kravata tenká ve vzorku zlato, už nejsi v plenkách, už víš jak na to. Kdo chce dokázat urvat pár frček, musí si vázat, musí si svázat krček. Protože společenská smyčka, to je tvůj komplic. Zaškrtí slova, která jdou od plic.

zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zrcadlo žádám denně o radu, jaký mám uzel dát si pod bradu. Zda zakřiknutý či agresivní, inteligentní a nebo radši

půjde o krk, mám ještě vždycky v záloze uzlík, v záloze uzlík gordický. Protože společenská smyč

0: je krátce po 10. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
2: Mám těch fotek na tisíc. A chci jich ještě víc. Snímky bouraček a lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc. Teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám. Patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmený dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazním pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: těch pár skloněných hlav a na místě zase první, ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolí. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám vás,
0: přišel můj čas.
1: Jen
0: spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz. Tam se skloněný hlad. A ve tvářích vidím úsměv. Jsem bezejmenný dav.

opatrně lehce, jak jemu záleželo na větvích a botách. Opatrně lehce se za

dnes číst jsem mi líný. Přelouckal jsem pár stránek, pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal.

chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem v tvářích, poznat, o co kráčí, co chtějí v očích skrýt. Vím, v čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, nech si poradit. Na bo.

však mi ťa nedává, kdyby všetci chtěli. Však mi ťa nedává, kdyby všetci chtěli.

tě v ohrádce za mříště vsadili, andělé z Brixenu, co vzývají násilí, pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Trochu si je popletl, řídil se s zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

napadlo foukat jim do kaše. Nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Vždyť je to nerozum, zkusit se s mocným přijít. Mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

potichu, bez hluku, přišli tě navštívit. Korektně zdvořile, nemohl si odepřít. Hostinské pokoje, mistře už čekají. Oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. V Brixenu na rinku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužskej byl, pro toho zavřeli.

Na dlouhé chodbě zavrzaly kroky, jednoznačně chůze ženských bot. Dokážu si představit i ty boky a pozor, holka, teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor, ťuká, je to tvůj soused a ne ty.

se šepot, něco si ve dveřích šuškají. A ve mně co si vře tam někde ve spod a zazdí, hele, už se s ničím netají.

ona se smála. On držel to GPS v hlavě, plný neřestí.

na známý cestě. Ona a on minulost cítí ve svých šlépějích. Stále je tam ten moc.

sladce, doťukání paciček na papír úřední, ventilačka, hloupej komár, barikáda práce, a já za ní bojovník úplně poslední. Všichni už se rozupekli a já jsem tady nový, a rozhodně neláká mě sektor výrobní. Takové to upocené a zanech ty volej,

0: Petr ukazuje stavy infarktový.
1: Polemika jak by ne, vždyť mě to nesedí.
0: Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví.
1: A tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří. Detektivka, tale křivka, každý nevinný.
0: Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umytou rukou ukazuje na jiný. Přišel starý, pochválil mě za snaživou práci.
1: Po poradě vykopnou mě o dvě patra výš.
0: A jak takhle stoupám přelet, o tom dole ztrácí.
1: Z výšky ovšem víš.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Poslyšte písničku, je podle práva o tom, co v životě lidem se stává, ze soudních spisů.

na Petřín už míří čtyři příslušníci silní. Do houští tam dívky lákal zvrhlik pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obral je o céčka. Budějcích u soudu zas probíhá stání, určou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal, o co

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozumu, snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku.

plíce, cítím, že budu chycen, nebudu žít i více, kam jsem to vles modřin. Uši od hlíny a v ústech vazu a v očích pohledu.

co byla, tak chystej obvazy, až se ti dva jak se vyporazí. Zabiják Béďa krvavý byl, běží za mnou ze všech sil, jo, jo. Ten, kdo chce škádlit boj a vylézá z davu a touží po boji, musí mít rychlé nohy anebo chytrou hlavu a nejlíp obojí.

sedíme v kavárně, každej u jinýho stolku. Máš svoji společnost a já jsem u jiné přísedící. Hrajeme si s pohledem a skrýváme to před pohledy jiných. Neznáme se ani trochu, ale tolik bychom chtěli.

A není, kdo by nás vzal za ruce a spojil nám dlaň s dlaní a řekl, jděte a milujte se, aspoň dneska. A tak tu sedíme dva cudní v kavárně, kolem nás básníci, malíři, umělci, světáci zkušení a vůbec věci znalí.

dáš. Po straně tě urážej hezky tak, abys to slyšela. A ty slyšíš, ale neslyšíš. A já vstanu, abych se tě zastal. Jenže ty mě pohledem pohledáš.

tak teda pojď. A já ti budu o lásce lhát. Pošeptám ti klidně, že jsi má první i poslední. A ty se budeš tvářit, že mi věříš. Tak teda pojď. Řekneš mi třeba, že už jsi mě všimla dřív, a neřekneš mi, že už jsi pár let vdaná. A nebudem se zatěžovat svědomí.

zprávy. Jazz. Zprávy. Noční koncert, zprávy, dechovka, zprávy, smyčcový orchestr, zprávy, disco, zprávy, hurikán, zprávy, hajdy, zprávy a tak dál, pořád dokola. A je tu ráno a v ústech pach mnoha cigaret, žaludek na víně, nervózní česání, máš vrásky kolem očí.

šediny, arachitickou páteř, aspoň tu, že mám, bylo to hezký. Thank you.

sedíme v kavárně zase každej u jinýho stolku. Máš svoji společnost a já jsem u jiné přísedící a nehrajem si s pohledem, protože si pro mě žádnej nenašli. A šátek na věšáku nevisí. Zřejmě si zapomněla.

ženou, já jsem ti mužem, ty mě ženou, mé oči hltají tě obnaženou a nikde žádná vina.

zvony večera ze stichlých Slavonic. Tak jak dnes večer, když slyším oknem vaše vzdechy, kdo ví, proč jsme okna oba nezavřeli.

Včera jsem se zeptal Hryhorie, jak se má a jestli ještě žije.

oblásků, co kdyby nás náhle v parku potkal vrah. Já bych zamířil a hned ho trefil.

černá infuze hrůzy, studený pot. Spirála marných nadějí jsem jako krab, mám už krabatou chůzi, sedám na schod. Snad mi tu ještě nalejí peklo.

šandy. Pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A vystupuji z vaku, který mizí v dálce. Stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, děti, jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když má děvče střepové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždy tě, jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždy tě, jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a

0: před děvčaty Střebové. Chlubil jsem se silou, postavil jsem Praže znače, že odvezli mě s kýlou, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak praštili mě Pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro. Zapni si kšandy, vítali vlaštovky a zelenal se háj.
1: Před pár minutami bylo 14 hodin.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ledničce koraj zbytky Vánoc a den se klube nesměle. Je za náma to, co měla být, má i tvá noc a měla skončit veselé. Tam, kde se chlastem lásky škrobí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí, tak je to vždycky o nemoc. Vše duše trápí se a chátrá, když city nejsou skutečné. Je jasný všem, co už mají dávno háje a trápí.

té loužičky se stávaj louží, chlastu, co smutky utápí. Z těch těžko tahá se ten, kdo utonout touží, sám sebe k smrti utrápí.

jsem se probral, ty už tam nebyla. Zmizel i špagát a mandlovej smrt. A já jsem divil, co mě to napadlo.

a tak si hledám vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napití.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

tady jsme stáli před léty, jak v divadelním kusu. Čekal jsem já a také ty, že dám ti první pusu. Zase stojím u domovních dveří a jako tenkrát jsem trochu srab.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zvoničky zvoní, zas malé děti uvěří, z kuchyně to voní. Kdo do vánice vyhlédne, ať klidně hádat zkusí, zda vidí vločky sněhové, nebo bírka hu.

svět, je parket plný siluet, a tak hned tančit tam a zpět, dokud se hraje to, co znáš. Jenže ty šetříš na boty, na šaty, a vedle bosí nahatý je naše nová.

Když hltáš, nemůžeš být sit. Zkus všechno zapalit a jít.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

kreslí si superstáry na tričko. A co mý kamarádi, co tam na mě čekají? Stříhnou si aspoň někdy rock'n'roll. A nebo čtou jen skutky svědců FL věka.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka.

k vám oknem, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem věděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu a sítí, že jaro nedělá.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

která nezazněla. Zpívám jí nezapomeň, co ti tu všechno vzala voda.

dotýky je čerstvě natřeno. Prošel si stovky lůžek, hned si ve mně neustýlej, je

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Ten, kdo by jednou chtěl být opravdu dětský chlap a na šífu křížit svět ho neleká. Teď příležitost má a stačí, aby se jí drap, ať na

pak do tmy zavzliká, kdo chce jen ať se přidá, nemůžu dojít sám, kde leží Atlantida, jsme moře bez vírů.

Vždyť víš, že voda se neutopí, plamínek nespálí, lávky jdou přes příkopy.

0: ženský obsličky, na fledničku rám.
1: A na kytaru a na banjo.
0: Jo, na banjo rám.
2: Že by to bylo něco zvláštního.
3: A snažil jsem.
4: Dokonce i na basu slově.
0: To si radši zaspíváme.

0: a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

kolem míjí. Samá voda, samá voda. Můžeš to pustit z hlavy, když ti říkám, chci tě mít každou noc, která má ještě přijít.

mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, do břicha a do hlavy, do srdce a do hlavy, do břicha.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tak pojednou osud do Detroitu slál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu,

Měl půlku kastle hranatou a druhou půlku kulatou. Měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

stopnula hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, vylez ven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby.

noc tiše vchází černou bránou, na křídlech havranů jde blíž. Odraz ohňů signálních se tříští, jak kletba bohů kamenných. Kolem jen ticho vítr sílí,

kolem lidí jak much, samý tanec a smích a girlandy světel a venku tál sníh. Každej byl, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní tam pod věncem s chvojí.

stejná tuž, jak v ruce má láv. A ten druhý zasnouš, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští blaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si let, možná chce se mu spát, druhý držel si bok. Vzdychl

Přišla žabka k večeru, k zelenému jezeru. Rejdili tam kačice, vítali křičíce. Vítej žabko, přišla z hod, slavíme dnes rybí hod. Budeš naším hostem dnes, co ti libo pij a jes.

smrt mezi ně přisedla, chutných jídel pojedla. Na zdraví všem připila, důze všechno chválila. Ach, kačičky, čím, ach, čím, ubohá se odvděčím. Ach, to je věc lehonká, máš dvě chutná stehinka, ty scházej jedině naší slavné hostině. A už diví kačí rod trhá žabku

0: Před malou chvíli bylo 18 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pád. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky And, přes práh ti nesmí žádnej muzikant.

Stas. Vytáčí, točí, jak hombre sombrérem. Má pěkný boky a španělský fas. Pohledem zavadí, jak noc je chladná. Tý číslo už bude znát naspamět.

kastaně. A prsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, proti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky Andy.

rozebíráme to, co ve všední dny nešlo. Každej má něco svý, každej má důvod, proč se trápit. Aspoň jeden sen.

Motýli vzlétnou nad střechy domů, ozve se výkřik a smíří se pán.

už mě mění. Já by sem do tý lásky kop, stačí dát čistý povlečení.

0: koní. Vždy som chcel, aby folk a pravda žila. Tu je list s podpisom od Karla Kryla. To, čo som tvrdil, to tvrdím aj dneska. A kľudne to vyveste aj na folk.sk.
1: Živá voda v moři hudby. Radio

vytáhl jsem koláč z brašny, připadal si jako Mikuláš, andílci prostopášní popadali z nebe. Jaký jsem frajer strašný, a co na mě máš? Stříbrný pětihalíř, hozený do vody jsem topil. Zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Koláč jsme napůl snědli, zbytky dali rybám. Noc byla černý rendlík, pihovatá po kometách. Kočky na půdách předly, Jupiter se hýbal. A hvězdy bíle bledly, jak na počátku světa.

odešli do putiky, na guláš a taky na pár piva, pak za zvuků harmoniky zpívali nám do svítání o lásce za gotiky a taky ještě dřív. Stříbrný pětihalíř hozený do vody se utopil, zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Slyšíš to někdo zve nás k cestám po planetách, Petr a Magdaléna, láska z roku 1790, nezměnila se scéna na divadle světa. Chyť se mě za ramena, půjdem lítat pod nebesa.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Věd. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, neva. Řekni, že ti to nevadí, že nevaže, neva. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, neva. Řekni, že ti to nevadí.

na to krajem pole. Ale vždyť se jim přece nic moc nemůže stát. Já jsem ještě slavnější lovec, vole.

svět. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí, že nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí. Martine, slyšíš? Martine, pust to dítě! Proč, mami? Teď my ho chceme přece jenom upíct. Tak, Martine, kruci, pustíš ho okamžitě!

Učeš si vlasy do čela a buď veselá, a buď veselá. Na hrobě strejdychého psa, tam se nehopsá, tam se nehopsá. Kleopatro, Kleopatro, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích, ze zvířat se stávají dravci až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče, kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče.

Radio Folk. Váš klidný prostor.

první somlouva další jistá. A vysvobození stále ne. Podaná ruka byla cizí, jenom přečít na dluh života.

a ráno byl špatný, že ji nemiloval. Dveře se otvíraly a zavíraly, lidé odcházeli a nevraceli se, jenom velká myš se mihla na zpátek.

na jiště nedohlédnout. Jenom přeřadit a neohlížet se. V křečovav se vří a vychutnat lež okamžiku a loučit se bez naděje přihlíd.

habaděj, pastorův Otče náš zvýšil mou beznaděj.

Veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže,

dívat, když musel si se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat.

Veličenstvo kat, modlit se, jak si přálo, veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenství.

těžko říct, kdo ví. Věcí je příliš, málo je času.

Magdalena se jednostranně vzdává všech strategických ženských zbraní. Vyhlašuje bojkot koketérii a dvojsmyslnému očichávání. Magdalena intelektuálně strádá, těžko si s ní někdo z mužů povykládá. Většina z nich její půvab těžko zvládá. Propadají se do hlubin spodního prádla. Ona si připadá, jako kdyby kradla. Ona si připadá, jako kdyby kradla.

Magdalena se jednostranně vzdává všech strategických ženských zbraní. Co si to dělá s účesem a proč si kazí oči brýlemi, co nejsou ke koukání. Všichni se chtějí bavit jenom s jejím tělem.

každou chvíli hrozilo, že se protrhnou. Mý město mělo přísně střižený fraky a cinko dřetězů se nesl oblohou.

stojím na zastávce posledního vlaku. Někam se chystám, sám nevím kam. Můj život nemá hlavu ani patu. Bloužím se kolem zamčených bran. Jdu čekat na tu jednu velkou chvíli. Dám na to svý srdce zoufalý.

a zvenku budí dešť a prach. Tohle znám, takhle to chodí. Zbyde ta vůně, prázdnej chlad.

Čas na těle všechny šrámy spravil, však na duši mne nezhojený vřet. Občas drásá jako spáry šelem dravých, pro všechny muže jsem chladná jako led. Nedobytná, necitelná, já se jich láskou bavím. Já vím, kde jsou, štěstí jim přálo, jeden je kupec, druhý slavný generál. Já vím, kde jsou,

chci hrát ty tvoje divný hry. Naložím tě do jumpera a pošlu zpátky k mámě. Náš tah plave na vodě a kolem nás jsou kry. A já už nemám sílu nabídnout ti rámě. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Je mi to líto, co víc na to říct. Čeká nás návrat do starých rolí a reset vzpomínek, které jen bolí. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své milé. A lásky bude dost,

co bych ti mohl dát. A dával jsem hodně a ty si hodně brala. Včera věrní spojenci, dnes nepřátelský stát. A nad náma se vykla Tantalova skála. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Odešel

sedavý pláč. Přál bych si tě pohladit a osušit tvé slzy, z lékárničky vyndat mušky na plasti a fáč a vázat tvé srdce, které puklo příliš brzy. Měl jsem tě rád, už je to pryč, moje zprávy smaž a všechny dárky znič. Zapomeň prosím, že jsi mě znala, u těch úhledy v knihách od Fedora Gala. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň, a jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své lásky, už s náma přestane hrát dosti a sásky. Měl jsem tě rád, už je to pryč, odešel Dylan, Michael, Johnny, Kate, Kimmich.

0: znovu potkáš všechny své lásky. Buď s náma, přestane hrát hosti a sásky. Měl jsem tě rád.
1: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

nebi už není žavý. Jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě je dříve než brzy.

Byli jsme ve snech holek plné noci a tetování úhru všude po těle. Holili jsme se jenom pro ten pocit, alespoň před zrcadlem vypadat dospěle. A na zrcadlech z mušinců a akné souvězdí panny dnes novami temnělo. Studijní výsledky

0: Šlukla si startku a potom do polipku. Kouřový perpetu mobile vložila. S očima do kořán, tak do mých plicních sklípků.
1: Znuděně, znaveně, dusivě vstoupila.
0: Byli jsme pyšní na to, že jsme chudí. A kdo měl na litr, ten byl ten večer král. Chutnal

že jsem měl vína dost na klíč a byla zima. Zůstala se mnou klidně v bytě do rána. Když se mi svlékal, řekla jenom prima, jenom jeho šánku neupleť, fakana. Vypnula plotínku a otevřela dveře. Svítání šedlo v každý vteřině. Jarina odcházela a já zůstal ležet. Voněl jsem ke svým prstům, k její peřině.

Jako u starýho klimpru klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se po místnosti, kde jsem se tu vzal, prosím vás, jako u starý...

jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špín?

Sony, hráči a vrahu. Dohrál jsi, krátce si hrál, prohrál jsi, všecko je v tahu. Čas, aby

svět. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, neva. Řekni, že ti to nevadí, že nevaže, neva. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, neva. Řekni, že ti to nevadí. Hele, to se musíš

na to krajem pole. Ale vždyť se jim přece nic moc nemůže stát. Já jsem ještě slavnější lovec, vole.

0: svět. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevadí, že nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevadí. Martine, slyšíš? Martine, pust to dítě!
1: Proč, mami? Teď my ho chceme přece jenom upíct.
0: Tak, Martine, kruci, pustíš ho okamžitě!

Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí, že nevaže, neva. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, nevaže,

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

vyhoštění, ještě doženem. Teď sem hochu pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď. Takový koráb, prý je jich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesměj, je to tak. Jenomže já hochu, já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí, jako tahle je. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár. A potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo, svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztekle, tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Pro boha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš zdravý oči, vidíš líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.

Petro, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích. Ze zvířat se stávají dravci až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče. Kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče.

proč pak nechceš poslouchat? Muži ve zbroji za moc nestojí, řekl ti, že má tě rád, věc

ty máš nápady. Výstřihy jsou pro polibky a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

první smlouva, další vztah. A vysvobození stále ne. Podaná ruka byla cizí, jenom přičít na dluh života. A být zdvořilý a za rohem pak kopnout vsteky do zdi. Večer ji drtil v obětí a ráno byl špatný, že ji nemiloval. Dveře se otvíraly a zavíraly, lidé odkázeli a nevraceli se, jenom velká myš se nejela na zpátek.

na jiště nedohlédnout. Jenom přeřadit a neohlížet se v křečova v sevření a vychutnat lež okamžiku a loučit se bez naděje přihlížení. Probuzení vzétí svého těla, které se ještě chvělo posledním zepětím nepřicházejícího pohledu.

A kdy už konečně taky jednou já pořád tahat do prázdna. Promiň, teď si

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyly jenom podkovy.

kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje, tuto sem. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje,

se vrhnul, nedopustil, aby dívku pod vodu proud strhnul. Na břeh jí pak rychle vytah na pokraji svých sil, dýcháním sus do pusy pak životu ji křísil. Ona prej mu děkovala za záchranu vděčně a nabídla, že by mohli sušit se společně, že to

Pak poseděli u lahvičky vodky, čekajíce než vénomy usnou z vršky smotky. Alkohol ten, jak je známo, správně snahy zpevní. V posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví. Život se mi zachránil a daroval i nový. A teď mám ještě platit, no to se teda divím. Rozčil se ven a vstí.

0: to mi povídej.
1: To mi povídej, to mi povídej, to mi povídej,
0: to mi povídej.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Na půl snílek

jako kočka, co schoulená je v rámu. A jak sní o myši, tak stejně tiše vrní jako panty našich dávno starých zřezavělých vrat. Myšlenky pomalu se rodí jenom kránu a další sklenka whisky s kostkou ledu může být tvůj soudce i tvůj milostivě vyprošený kat.

Myši si hrají, kočka vystoupila z rámu. Večerní probuzení zdají se být horší než ty rána, když si před zrcadlem budem zase lhát. Poslední stíny, kapka krve zbývá kránu a další promarněný hodiny, kdy sklapla past a delí.

všechno je tak a nebo jinak. Všechno je stejný dokola. Černá je bílá a bílá je černá.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

uvidíš v pokoji jdu. Marný jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel.

utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plý, ale spití. Jenže proč by se krucinál nesmělo, vysní psi kouzelný kvítí.

ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

a víc než v důru zpívám v mol. A co prý si chudák počnu, až se zas vrátí rak.

Všechno to zašlo, když jsme s kamarádem poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ing. Pak z Rádia Nova hudba začala znít a nám se začal tajit dech.

0: takhle nějak to tenkrát začínalo. Nejdřív
1: našli jsme si starý seří můměm, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval. A nosil jim

zbavím chápu, ať silný křídla je zpátky donesou. Tratím pevný mosty a volný tratě vlaků, pošťákům psaní s dobrou adresou. Ať každý další den je lepší vždycky aspoň o poznání a zdání neklamou. Ať dočká se i ten

Kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro bohatouka to je kus zlatem kovaný, ostrý jazyk a ostrý nůž má v botě schovaný.

Tak pojďte kluci a holky blíž, ať je nás tu víc. Potasem, kdo bude dál, ten neuslyší nic z té podivné historky o Tomce a o jednom pánu.

Sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem dva strop, jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí a potom si Bob začal stěžovat, mě nohy bolejí. Já je mám zase jak dřevěný, mu Tomka odpoví a rukou zaťuká lehounce na dřevo dubový. Pro Boha, Tomka, to je kus zlatem kovaný.

Pop ten byl z fleku střízlivej a kouká na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řekl, já vám pomohu. Tomka ta se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob k tý noze ohejbá, vytáhne z ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej kraj, vdal ruce nad hlavu. A stojí a je z toho celý štaj a Tomka má zábavu. A potom se najednou začne smát a tiše řekne jí, ráčej se, madame, podívat, kde pak to stojí. Pro boha, Tomka, to je kus zlatem kovaný.

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a nic mu neschází. Tonkata se za ním požene a leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a měla

0: tam, kde chléb mění se v kamení, země má k nebesům blíže a přitom spupně se nevypíná. Omí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.
1: Nakrmí své něžné holubky, když podzim zahoří listím, slátne mi v šípcích i řabinách.

0: skřivánek vyspívá, sopránem z nebeské výše, čtyřlístek ukrytý v jetelinách.
1: Procitnu, nebe jsem zaživa, přidám se alespoň tiše, krásná a skromná je Vysočina.

tam, kde chléb mění se v kamení, země má k nebesům blíže a přitom sputně se nevypíná. Umyj své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Si mým pokojem roste orchidej, mým pokojem se po mracích prochází ptáci, mým pokojem roste orchidej.

0: je můj pokoj.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

a přesto, že tu nejsi, tak mluvím s tebou. Kolem spousta pouličních zpěváků a jednu píseň střídá jiná. Odrážej se od zdí a rozsvícených oken baráků. Všechny je znám a v duchu si je zpívá.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

tvůj autogram. Není to vůbec žádný for, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel,

a z poloviny spící vřelá je pěna ve dřevěné lžíci. Matička za sklem bledne, čeká kdo na ulici, ze země zvedne upletenou rukavici. Synáček s rybí tváří a se spodními ústy sotva ji stiskne a hned zas pustí. Jestli ten hubený hoch není trochu plachý, smějí se od buchar upocení chlapy. Trochu si vypili a teď jsou v ráži, tak vedou řeči o kuráži. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce, tolik se bojím, aby jen tak neleželi.

prout, do oken sirné knoty a na křídový papír černé noty. Servus a do rámečku, dárek pro matičku, vypálený nevoz z prsteníčku. Bojím se bojí ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se bojí o ty střevíce,

s prvním jarním sluncem pod ní křeslo dám. Dlouhou zimu hledám to, co postrádám, pak zašimrá mě slunce

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Probouzím se na gauči, polámaný rozhlížím se kolem. Už je dávno den a ty jsi zase v práci. Na stole čtu krátký dopis o tom, že mě stále ráda máš a že mi opět odpouštíš, i když přísahal jsem, že nebudu tvým bolem. Ale teď už je to jisté, bát se nemusíš, já s chlastem končím, přísahám už naposledy, vždyť mě, lásko, dobře znáš.

pořádný chlap. Tentokrát probouzím se na podlaze, sedíš vedle, hlavu v dlaních pláčeš. Zase podělal jsem všechno, ale teď už je to naposledy. Vím to, přece nebo

Čeho se bojíš, je někdy jen v hlavě. Nakresli vězení a na zeď napiš útěky v plánu. Jenže běžíš přes mohyly v trávě. Nic v tobě nezmění ten strach z křížků na pianu.

Čeho se bojíš, že svět je větší než dráha sáněk pana Lady? Chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

smrti. Z titulní stránky nebo té malé všední každodenní, že smyčky silnic zrovna tebe neuškrtí.

A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří jí přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a zítra

tajfun z vandráckýho cechu. Nenosí spríny, no nedbaj okolí, svý tělo klidně svěří do náruče mechu, večeři nepohrdnou párkem z fazolí. Takže vím přesně, kam dnes tvoje kroky míří, žár světel koncových, když dálka uhasí, umlkne rachot kolt, co pod se

i křížek, co mi kaplan dal, když jsem si tě v loni bral. Ty chvíle poslední nemám ani trochu rád.

přesto hlavu na to dám. Že nechci si jen hrát, že mi nejvíc záleží, až tě spatří, až se znovu

přináší vítr prach podle doby zloby. Vymetá zákoutí katakomb v pyramidách. Kamínky padly kůpatí soch padlých bohů. Nikdo je nezbírá, stará udání skřípou jako písek v hodinách. Pělanci má.

bez svědomí bliká jak majáček sanitky. Poprvé udáš sám sebe, si z levného kraje. Ďábel tvou duši zadarmo